0: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovi Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol, Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk Honza Hroch.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Lícka pro sokola, hrneček pro kapku z moře. Běžíme s úsměvem dokola po maličkým dvoře. Lícka pro sokola, hrneček pro kapku z moře. Běžíme s úsměvem dokola.

a kdo ví, co za ní. Běžíme dokola tunelem spojenej dlaní. Na konci čeká ona, a kdo ví, co za ní.

Zatmělo se mi sluníčko, zatmělo se mi sluníčko, kdo mě potěší?

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch
1: me. Kdyby v tu chvíli, kdy se vracíš domů, spadla sem puma z neutronu a pak se ti zapíchla rovnou před špičky,

Máš totiž oči jak duhové kuličky, co jsme se o ně s klukama prali. V skleněných panenkách plamínky od svíčky, proto mě každý tvůj pohled tak pálí. V skleněných panenkách plamínky od svíčky, proto mě každý tvůj pohled. Tvé oči jsou duhové kuličky, co jsme se o ně s klukama prali. A protože sklo není organická látka, je na tebe, kotě, neutronka krátká. Protože sklo není organická látka, je na tebe, kotě, neutronka krátká. Máš totiž tělo jak spálené hlíny, z té pálené hlíny od Karlových varů. Růžová glazura je na obliny, na křivky a sklíše a pastičky tvarů.

že porcelán není organická látka, je na tebe, kotě, neutronka krátka. Máš totiž srdce, jak ze švédské ocely, chladné a tvrdé, oh stainless steel. Já marně hledám to

Mám v sobě 4 promile, tak se chci promilovat k ránu. Dneska mi asi omylem usedla touha.

že mám tak nízké cíle. A v průsečíku závrati, kde jak dvě řeky těla splynou, vše zlé se v dobré obrátí, něco jak noc před kocovinou. Chce se mi být a pak protrhnout hráze, v tobě se skrýt být tvůj básník a blázen.

pocity. Nevěřím vlastním dlaním, že to tělo v nich to si ty. Myšlenky vlčí nezamlčím a touhy jako osiny.

klíče, ale nevíš ani kde leží tvůj byt. Naproti v okně se rozsvítilo, ženskou siluetu si tam snažíš představit.

Je půl pátý ráno v jednom městě, za chvíli se musí rozednít. Vítr tě žene prázdnou ulicí,

je daleko do svítání. Nebe se zaliká tmou, čas je dnes zboží. Bezcenné a měsíc jak světlý ležák rozlívá nad krajinou. Mizerné světlo, studené, a nad stolem hlavu sklání básník, když ztratil rým. Propaní v černých kozačkách, on psal jí, že chtěl by být s ní, než v lokále zakouřeným. Ten papír v dlani pomačkách,

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!

kreslím tvojí podobiznu na umakart desky stolu. Možná, že to pěkně slíznu, jestli sklopíš pohled dolů, až poneseš harlekína páru, co sedí na šestce, nebo i na džbánek vína. Smazat se mi to však nechce, jak asi vychýlí.

Sanhedrin vrabců na střechách rád už by vynesl rozsudek. Já ale váhám, jestli vstanu, na stole nechám 5 šilinků a malý svazek Afrikánů, či posedím ještě vteřinku.

čekám dopis z velký dálky, poštovní holuby zamrzly v polích. Měl to být román, já napsal půl stránky, písmem jak okraj poštovní známky. Nechtěl jsem kradený průhledný slova, ať je to zmatený jako my oba. Pošták zase kroutí hlavu.

poštovní holuby zamrzly v polích. Měl bych možná něco říct, ale nevím jak. O tom, co je za námi a co bude pak. Slovy se to nedá snad, jsou věci, které vím. A náhle zmizí Bůh ví kam, dřív než je vysvětlí.

když stín k tvý patě usedá. Vlastně chodí dál jen za tebou, máš-li světlo před

ten důvod, že se cítíš nějak hůř. Hlavu máš spitou rytmen blues, na čele vráse

0: Je krátce po 16:15.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

poslední pohlednici příbuzným odeslali, potom odjeli, aniž zaplatili na cestě železní.

se však neučila, tak nápis pohladila, písmena rozmazala.

0: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy třetí víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovi Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol., Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže třetí víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Rádio Folk Honza Hroch.
1: Kdyby ta

vytáhl jsem koláč z brašny, připadal si jako Mikuláš, andílci prostopášní popadali z nebe. Jaký jsem frajer strašný, a co na mě máš? Stříbrný pětihalíř, hozený do vody jsem topil. Zázraky se dály, neboť důvody čas na to byl. Koláč jsme napůl snědli, zbytky dali rybám. Noc byla černý rendlík, pihovatá po kometách. Kočky na půdách předly, Jupiter se hýbal. A hvězdy bíle bledly, jak na počátku světa.

odešli do putiky, na guláš a taky na pár piva, pak za zvuků harmoniky zpívali nám do svítání o lásce za gotiky a taky ještě dřív. Stříbrný pětihalíř hozený do vody se utopil, zázraky se dály, neboť důvody čas na to byl. Slyšíš to někdo zve nás k cestám po planetách, Petr a Magdaléna, láska z roku 1790, nezměnila se scéna na divadle světa. Chyť se mě za ramena, půjdem lítat pod nebesa.

postavy sladská vykouřen, zrak utírat jídro celem, spatřit kořen kulčivový, písmo na list tlačit perem. Schladit tváře, poudlení, éterické oleje pak, vykousat strach logů, spěněné sny, sfoukat v kouli, ostřit v řeči hořčiny jak štíhlé šípy z podluku.

když pod zim stromům větve sklání a při klekání obzor kleká těch crčků na svažité strání. Ach bože, jen je nepolekat, tam, kde jsem kdysi přeběh loučku, teď zvolna míjím boží muka, poutnickou holí potichoučku těm crčkům lichým.

když podzim stromů větve sklání a při klekání obzor kleká těch crčků na svažité stráni. Ach Bože, jen je nepolekat, nemáme poklad v Boží bance, nic víc jsme v světě nestačili, než projít cestu ke studánce a zažít jednu

Fátimo, vypadni z mé hlavy, jak zmizela jsi z dohledu. Rozloučili jsme se už přece, jak to, že zapomenout nesvedu. Fátimo, vypadni z mé hlavy, nemáš tušení, co nás to může stát. Stalo se to přece všechno, všechno už tisíckrát. Proč tak bezbraně se spodívá?

Musíš být pro někoho všechno. Všechno tam, kde jsi. Přece nemůžeš být můj osud. Ani jsme si nevyměnili adresy.

spolu. Proboha, proč začínám závidět? Fátimo, vypadni z mé hlavy, proč ses tam znovu vrátila?

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Když občas kráčím po lisám, hlavu otáčím tam, kde to znám, a slyším křik a hlahol dětí, ten drak ti nepoletí. A já se snažil

Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovy Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol, Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků Dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Rádio Folk Honza Hroch.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Jsem průměrný matfizák, vím kolik, ale nevím jak, vím jak často a kolikrát.

jak, vím jak často a kolikrát. To všechno vím, ale nemám s kým. Až najdu tu svou Dorotu, tak průsečík dvou životů vynesem do souřadnic. Na sobě v tu chvíli už nic, tak nebojte se slečinky, až dojde u mě na činky. Budete tu mít borce, co nevejde se do vzorce. Jsem průměrný matfizák, vím kolik, ale nevím jak, vím jak často a kolikrát. To všechno

Tak ten stres je pryč a nikdo zde už šel ven a na pořád. Že prý lepší už to nebude, odešel a slunce

to nejde říct, když tě prvně políbí. Tak co děláš, miláčku, v téhle díře špinavý?

ráno tě líbat a večer boskávat k narozeninám, běžným hodinám. Zbývá teď oddělit poslední chvíle a chviličky k narozeninám. Ke stisku napřáhnou zlacený ručičky k narozeninám. Odkaž svý trápení, slzy a slzičky v ježním hodinám.

Chtěl bych ti psát píseň z not, co se nevejdou na linky k narozeninám. Nebraň se, když tě chci políbit na šminky k narozeninám. Na šerty o sebe zazvoní, jak sklínky k narozeninám, k narozeninám. Chtěl bych ti dát něco víc,

0: klec je
1: otevřená, konečně už u ní není strážce mého vězení.

blízká se na lepší časy. Černá a omšelá povaha tvrdá, málo kdo vzpomene asi, jak po celá staletí v krvi a potu.

ulice rozzáří barvami, milenci s muzikou splynou. U řeky za deště pak mezi kapkami poznají Ostravu jinou. Město už netone v prachu a popelu, klidně se z plných plic, jak někdy.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!
2: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

pevně za střenku a mířím do neznáma. Svou šeroslepou panenku

cit a sluch. A tak ještě čas. Tak jako cirkusovej kůň ožívá vstříc divákům a poté nenápadně padá. A taky věří zázrakům.

Myšlenky na kost obrané, nadané i ty zadané, i na tu, co zrovna kývá. Zbaví mě strachu z neznámé. Která se neznámá.

Takhle nějak to bylo. Jedlo se, zpívalo, pilo. Princezna zářila štěstím. Hotel nad náměstím. Drak lítal u dveří sálo. Na kaklu petenou šálo. Dědové vše vyděchlo popelky. Švatla vyzlibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousiček úsměvu. Dešťový mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se zjíždějí veliké veselce, paprsky rucelin metají kozelce a stíny ořechů orvaných do hola pletou s letícím kočárům pod kola. Šmudla si přivezl v odřeným varburku kámošku z dětství prej nějakou sněhorku. Vrátný se zohybá vrtučné zpropitné a k tomu proklouzne, tak to nechytne. Kouzelník za dvacku vykouzlí pět bonů a vítr na věži opřel se do zvonů. Honcové, princové, výlí sudičky, chopí se poháru, nože a bydličky. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha, vysou starokapsy a jedno do břicha. Nále se za oknem objevil skřítek, rozhrnul oponu z máminých kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval,

a já jsem tu proto, abys šel. Takhle nějak to bylo, jedlo se, zpívalo, pilo, princezna zářila štěstím, hotel nad náměstím, na plný obrátky letíme světem, všechny ty pohádky patřily dětem. Píšeš mi z ciziny zoufalý dopisy, koukám se z okna a vzpomínám na kdysi, jak se mi za oknem objevil skřítek, rozhrnul panu z máminých kytek.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Odpočiň si.

Někdy bouře, jindy pláž zalitá sluncem, mraky kouře a pak rosa z lučních květů, tolik světů, tolik tváří, učím se znát. Tak se nediv, že se prostě někdy ztratím, tak se nediv,

Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovi Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol., Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Rádio Folk Honza Hroch.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Když ti říkám, že svět je jako strom, který opadává, samá voda.

Kolem míjí samá voda, samá voda. Můžeš to pustit z hlavy, když ti říkám, chci tě mít každou noc, která má ještě přijít. Přihořívá, přihořívá, ten požár nezastavíš.

tak nějak s nadhledem ze stratosféry nebo ještě z větší výšky. Oči se střetly letmým pohledem, z podlahy zvedám zapadlou

Námořníka život je prej strašně veselej. Nevěřte těm, co vám tohle napovídat chtěj. Od rána do noci jenom dřina, hlad a boj.

Mělo by to svoje klady, hned by to šlo plynule, hned by to šlo plynule. Jednou kudlou, jindy hlady, vládí si ví ve všem rady, nemá skrupule.

ve čtyřech případech z pěti zvládli by to její děti, v pátém zase my, v pátém zase my. Bezdětná táhne však od obce k obci, nabízí, slibuje, láká k adopci.

Jsou tu však mužové v zeleném suknu, najdou v ní milenku, ano i mámu. Chlapce si osvojí a ještě dámu. Kdyby smrtka měla mladý, zapomeňme na zásady, s kým by to bylo, s kým by to bylo. S kterým asi šťastným tátou, já bych nemohl se zubatou, ani za kilo, ani za kilo. Kdyby smrtka měla mladý, byl by náš svět ve všem všady nezávislý na Bohu.

osadě klid. Dalo se tu vesele s kamarády žít. Svět se změnil od základu, začínám teď chápat, že vzít děvče

co by pro ženy nevykonal muž. Kamarádi pomohou mi renovovat chatu, takže večer z koňskýho

0: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
1: Dvacet chlapů zaplnilo staveništní boudu, účastníci školení o bezpečnosti práce. Na pořadu byla lekce o zásazích proudu, též o první pomoci se technik zmínil krátce. Pamatujte chlapi, když je někdo proudem zasažen, nemůže se pustit zdroje a škubou s ním křeče, proto ho přes ruce bouchnem uchopíme za paže.

Zase chlapy, taky parťák Jouza, který do 2 metrů narost. Ovaťák si čistí ty svý mozol na tý tlapy. Na duši mu pokoj nedá jedna velká starost. Myslíme...

vyjel skotskou visku s mechanikem firmy IBM. Prejkoval jsem chvíli, než mě došly síly, pak povídám, co dělá Anglie. O Anglii mě vůbec nevyprávěj, to je, jak bych sedl uchem na špendlík. Spravedlnost nenajdeš tam žádnej, a připadáš si jako tajtrlík. Reprezentanti z Oxfordu válej si fraky ve Fordu a my musíme zpívat s nima v jednom akordu. Ať jsou jací

člověče, mě se rozum hrbí nad tím, jak to tam máte blbý. My máme od lordů dávno klid, vyhostili jsme je ze země a teď si žijem nádherně, u vás by to mělo také jít. Už od těch dob, kdy začala řecit hemže, víme, že chtělo by to strukturální change,

sadži lajny, anebo čekej, že tě polijí. Proto každej Brit, který chce mít klid, chválí svoji práci, než by si ji nechal vzít.

ti dá. Má jenom jednu funkci, a když do něj hodíš minci, on ti dá cokoliv.

něj hodíš knoflík, přestane hrát. Můžeš ho snadno rozbít, když do něj hodíš knoflík, přestane hrát, přestane.

dospělej chlap, tak asi tak, jako dospělej chlap, asi tak, jako dospělej chlap. Dospělej.

daleko do řeky hodilo šedé vlasce se třpitkou, která podobá se lásce, a vlny notují v sevřeném útvaru prastarou pěšáckou okvítku o jaru. Třeba že veterán, stále jsem jenom ucho, v liáku promoknu a žízním, když

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!
2: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.

je na ní adresa poslední hospody, kam jsem se usadil s kytarou na schody. Budu si chvilku hrát pouštědla z povětru, jenom tak nalehko,

Dal jsem si strašnou spoustu slibů a hledal něco, co mě proti všemu zlýmu zaručeně obrní. Jenomže jsem asi udělal

vyrostcem seznámili jsme se a ty jsi mě k sobě zvala. A já se rozhodl z domova k tobě utíct.

se zasleknu, jestli mě někdo náhodou nevidí. Nikdo se mě však naštěstí nevšímá, jak si tu skuhrál. A já bych se nejradši zavěsil do telefonu jako sluchátko, abych měl jistotu, že se dovoláš, abych si mohl živit naději a jako malý děťátko se mohl jako nadsumel těšit

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

A ač je očím do brechu, ústa se smějí. Když nad otázkou přemítám, proč nejsem tady ani tam, kde prý mne chtějí.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití a k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!

bezkrevnou nemocí. Víčka volají po spánku po půlnocích. Dosud nikdy dřív nebál se víc prázdných papírů.

s mým vodovodním kohoutkem je trápení. Pořád brečí doucpané vany. Řeknete si, to je špatný těsnění, ale věřte nebo nevěřte, tyhle kapky, ty jsou slaný. Vypadá to na mou věru dojemně, zvláště pak

kupku. Měl raz chlopek švarnu robku a ta robka tého chlopka rada ním jała. Bo ten její chlopek dobrotisko byl, on tej svojí robce všecko porobil, čepaní pomyl, bravkům dával žrat, děcka musel kolíbat. Robil všecko, choval děcko, taky to byl dobrotisko, ale robka tého chlopka rada ním jala. Štvero nových šatů, štvero střevíce, do kostela nešla enem k muzice, same šminkovaní, sama parada, chlopka

Tož dožralo to chlopka, že tak hlupý byl, do hospody zašel, vyplatu přepil, a jak domů přišel, řval jak hrom vybil, a tu svoju robku zbíl. A včil má robka, rada chlopka, dobré, co? Jak on píská, ona hopka, Hanisku sem, Hanisku tam, já tě ráda mám. Věřte mi, Lucerno, že to tak má být, raz za čas třeba robce kožuch vyprašiť, a pak je hodná tak jako ovečka a má rada chlopečka.

nos neskočí. Vá, vá, vá, vá, vá. Potvora jedna zlověstně hučí.

Vážená paní, buďte teď klidná, už vám neublíží ta mrcha bídná. Jen jděte na chodbu, tam v klidu vyčkejte, ať při tom zápasu co si nechytnete.

0: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovi Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol, Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk Honza Hroch.
1: Čerstvý vítr plachet, Radio Folk.

Já už nechci za stolik říct, možná mi stačí poslouchat vodu, jak teče za hradou, chtivej řev koček u popelnic a letní vítr.

0: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýtu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, kdy slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli 6 poctivých ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klan. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl měm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

0: slyšíš? Martine, pust to dítě!
1: Proč, mami? Teď my ho chceme přece jenom upíct.
0: Tak, Martine, kruci, pustíš ho okamžitě!

studenej večer venku poletuje. Chybí nám tak 105 dní a 2 koruny padá. Už i v iluzích se krade. S rozevlátým gestem vedle u stolu to slaví. Tam na mostě legií, jak schody vedou k parku, zabavím tě magií a světly od oharků.

studenej večer venku poletuj. Už máme v tom unaveném listí ušoupaný boty, až to zrezlý ploty zjistí, zbarví tvoje vlasy taky a pak se všeru ztratí. Pod přiopilou lucernou, na co si to hrajeme?

Obraze na stěnách, obrazy z pavuček. Za okny bez záclony, nezakrytá noc.

drápy času, snad je paměť uschová. Dnešek už nedožene, chvíle klidu, sluní mechu, svět se hemží, vodokvasu v okolí.

létají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Za ta léta u divadla, která strávil v kotelně, hraje svoje pec nám spadla stále více fortelně. Zatím

0: potají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Slabí celý rozesmátý, konec topné sezóny a kysličník uhelnatý rozložil se na tóny.
1: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
2: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
1: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
2: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
1: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
2: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
1: Těšíme se na vás!

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Kolikrát jsem minul tuhletu výlohu s panáčkem od sazí. Nikdy jsem nepřišel na to, co znamená ztráty a nálezy.

0: tomu se nedá vyhnout. Jsi holka jako prut, jen s tebou o zem švihnout. Dodal jsem si odvahy, nebudu čekat do žní. Sex je cesta do bram ráje, sex je cesta do bram pekla. Půlnoc, doba příhodná je, koukla na mě a pak řekla. No to by snad ani nebylo biologicky možný. Ty musíš se mnou jít, říká mi holka, hele. Zrodil se velký cit v mém rachitickém těle. Stoup jsem si na špičky, ona hned, to je hrozný. Představa to děsná v skutku, jak se splétaj naše těla. Hledej dál svou liliputku, a kdybych i s tebou chtěl. No to by snad ani nebylo biologicky možný. Ať se to rozjede, pojď holka, pojď to zkusit. Ono to vážně jde a nebudu tě dusit. Šli jsme spolu do polí, tam zapomněli na svět. Objal se mi svalnatýma rukama, když jsme šli naspět. No, ty mi rosteš před očima, ty bys mohl hrát Jirko basket. Fakt? Fakt? No, opravdu.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

k zemi, hledán a stíhán všemi, tmou noci pružně běžím pátou míli. A ti, co za mnou běží, ach, ti mě chytnou stěží, vždyť svoboda mé kroky vede k cíli. Sing, sing, už ležel v tmách, a já jen dýkou mách. A kdo může říct, že zahlédnul víc, když přeskočil jsem celý.

Šivec šedivý ocasem za sebou zametá stopy. Nikdo se prašivci nebrání, nediví, když na prach promění, čeho se chopí. Sedím na posteli v zamčeném pokoji, poslouchám dokola tokátu fugu. Svět venku nabil zbraň ostatní.

Za sebou zametá stopy, nikdo se prašivci nebrání, nediví, když na prach promění, čeho se chopí. Sedím na posteli v zamčeném pokoji, poslouchám dokola tokátu fugu, svět venku nabil zbraň.

0: skončí a mír je mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

Já jsem ten plyšový medvěd. Mama, minko, holčičko, chtěl bych vědět. Proč naříkáš a pláčeš a nechceš si se mnou?

0: koště.
1: Hop na koště.
0: Hop na koště.
2: Hop na koště.
0: A pak trava.
1: Baba jedna, baba dvě, i ta třetí na půdě. A baba ona, baba on, mají chobot jako slon. A baba
3: oni,
1: baba
3: oni,
1: nemají rádi jablkoň. Baba makro, baba piti, to jsou ale dneska lidi. Baba vedro, baba hic, odvezem je do Teplic. Baba je a baba ká.

Afriky. Vím, že jsi svůdná zblízka i z dálky, jsi ale už jenom kopie z té, kterou zbyla před začátkem války, co úsměvem spoutá.

země plná kaštanů. Vím, že ji taky brzo dostanu. Je to tak snadné a tak prosté. Dva týdny ona, já a postel. A že jsem frajer, a že jsem frajer, a že jsem frajer, tak se rozdělím. Co byste řekli příští neděli? Ať večer na skok přijde ke mně.

kvůli technice jsem dokonalá nula. Ač nemám ponětí, co tištěný je spoj, kéž by mi technická část z vás teď prominula. Já bych chtěl u sebe v pokojím

Vlastně by nemusel být tak docela celý. Stačí pár koleček a třeba nějaký píst. Dokonce klidně by mohl být i bez hřídelí. Snad jenom se šroubky jsem si zcela jist. Hvízd. Co na tom, že o strojích nemám ani zdání, to nemůže mi bránit, abych je měl rád, jenomže stroj se velmi těžko schání, já bych byl ochoten všechno za něj dát.

0: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovi Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol, Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk Honza Hroch.
1: Čerstvý vítr plachet, Radio Folk.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Tady mě máš, taková jsem, tak se s tím smeš a zahoď ranec iluzí. Tady mě máš, tak si mě vem a dej si pozor, možná tě to zamrzí.

Když den je noc a noc je den a všechno do sebe se mísí a ty jen stěží stíháš rozlišovat čas. Jinde pomoc nehledej, bolestivý kompromisy a do vlastní kůže zbývá nalít čas. Když topíš se padáš, nutí tě klesat na hladinu dlouhá cesta, to je realita sen. Když zbudíš se uprostřed noci a přesně víš proč, přesně znáš ten pocit. A to je realita sen. Když den je noc a noc je den a ty se lížeš vlastně.

chceš moc, hlavně od sebe, hraješ na všechny strany. Hlava ve zmacích běhánech, ležet nebo ber.

kartičky neonů hrají ká. Na poslední chvíli skáču do desítky, kde se mačká raních ptáčat na desítky.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let

0: pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!
2: Hudba hory přenáší.

Jako u starýho klimpru klapky, drze zabuší, vstáváš celý rozmrzelý, to však ještě netušíš, že ti kámen v hlavě leží, že nepoznáš vlastní hlas, rozhlížíš se po místnosti, kde jsem se tu vzal, prosím vás. Jako u starýho klimpru klapky, drze zabuší, vstáváš celý rozmrzelý, to však ještě netušíš, že ti kámen v hlavě leží, že nepoznáváš vlastní hlas, rozhlížíš se

ale v srdci už to zebe. To bolí, duše volá, že má těsnou vestu, že se dusí v těle, že je v těle jako z trestu. To bolí, duše volá, že má těsnou vestu, že se dusí v těle, že je v těle

plaví se tam koně, tam darovala syné, co schystal pro mě čistou vodu v řece, teď kalí

bicepsům, ledviny, játra, srdce na oheň a maso do hospody. Nebesům těžko svět stavět na roveň, ale míra se vždy hodí.

co nikde nebyleš. Sluneční žára, pár nealka,

více psů mrdveny a trasrat se na oheň a maso do hospod. Nebesům těžko svět stavět na roheň.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!

neklidný písně. Zbývá mi jehla a síť, snad posty vyspravím, co už jsem spravil, než mi řekneš, že můžu zase.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

kde jsou ti, kteří o tom už vědí, jak třeba uklouznout po náledí, nebo procitnout, bránit se, hrát o čas, snažit se, nevěřit, bouřit se, nakonec smířit se s čím, to bys uvěřil, chlapče, jen stěží. Kdy na tom vůbec už teď nezáleží. Být či nebýt není už to, oč tu běží. Tak jdi se bodnout, Hamlete, jsi jenom rozmazlanej fracek. Víš, proto tom prodáváš to snobům za pár dvacek. Však z moci úřední zasloužíš leda tak pár facek. Tak už s tím

Neboj se přece, vždyť za dobré skutky po téhle řece odplavou smutky a duše, co zbloudí, dlí v nejistotě, kdo za to zodpovídá v životě, po životě.

Proč snažit se psát písničky folkový, v dnešní době už nikoho nebaví? Proč snažit se psát s hlubokou myšlenkou, nikdo už nebude žalmanem Lohonkou? Proč snažit se, aby s náma každej zpíval, ani jeden z nás není Karel Plíhal? Neumíme na svý nástroje, hrajeme, že hrajeme a děláme, že nám to

co se dá dělat, nejsme nezmaři. Ovace sklízet nám nesluší, nemáme tři anděly jak žamboši. Proč chtěli bychom vyprodávat sály, nám stačí pančich. A vy tady, proč chtěli bychom

0: tak snad vás to třeba i osloví.
1: Naše srdce jsou la la la la la la.
2: Haló? No folkový přece. Ano jo, naschle. No, otravujou.
3: Před pár minutami bylo 15 hodin.
4: Živá voda v moři hudby.

0: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovy Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol., Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk Honza Hroch.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

a kolem pádělo čas, byl nepřítelem

pomalu plazí se orosenou stezkou želva prastará. Tisíciletá a snad ještě starší želva, želva. Počkám si na ní a zvědavě se zeptám, proč je pomalá, i když je stará,

pronýřem silným, ať proniká k ní touha, láska, stesk i žel. Smutně se dívá, hořké slzy roní, želva, želva.

0: rád. Krunýřem silným snad proniká k ní touha, láska, stesk i žal. Smutně se dívá, hořké slzy roní, želva, želva, želva, želva.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.

stehně, tetované mini jehně, stále malé jako nechtík, nikdo ho však nebude chtít. Po infarktu, co měl z růže a poze z prdele můře, nikdo už si nebude chtít.

zlesklé nádoby. Nemám vůbec strach, padám

0: Je krátce po 16. hodině.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

0: písnička poslední v hlavě mi zní. Písnička poslední v hlavě mi zní. Písnička poslední v hlavě mi zní. Písnička poslední.
1: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
2: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
1: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
2: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
1: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
2: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
1: Těšíme se na vás!

Je neděle a krajinou své náčiní si nesa, jde malíř a rozhlíží se kolem. Tu do oka mu padne kráva na okraji lesa a on právě v ní zřívele dílo svoje. I napne plátno, na pozadí namaluje les, zhora nebe a oblí vršek zprava. Pak louku plnou kvítí, až radostí si tlesk, teď zbývá jen to hlavní, totiž kráva. Tu na paletě své jemně míchá hebkou hněď, noří štětec a chystá první tah. Však jak dotyčnou krávu přeměřit chce naposled jeho model, aj ta z ničeho nic pláh. Toť pravé hovado, nechat obraz obrazem a jen tak zmizí, takže nikdo neví, kde je. Marně volal, skákal, po krávě se slehla zem a na plátně dál bílá skvrna zeje. Ještě dlouho tamté neděle ku lesu oči pnul štětec pohotově po ruce. Nakonec nemusel by to být ani lautr stejný tur, jen kéž by obraz dotáhl do konce.

Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

zahlídl, jak zhášela svíci. Heřmánkem zavoněla, já nevěděl, co jí mám říci. Nad horizontem už mi hvězda bliká, ještě není moje, ještě se mě nedotýká. Ucítil jsem vůni heřmánku,

tisíce dral oknem do pokoje. Počkejte chvíli, teď padají hvězdy a jedna z nich je ta moje. Od někud ze tmy brnká slepý kytarista, polibek letmí řekou plyne voda čistá. Ucítil jsem vůni heřmánku,

vraždí nevidátko, v kamnech kosti praští a po koláčích sladko. Pod okny na mě troubí limuzína, nebréč a pojď, tak zle to nezačíná. Ach, smutky, smutky z heřmánku,

červnové slunce zlátne. Co našel jsem, to u srdce si nesu, co ztratil, mizí v nenávratně. Na bříze na kmeni vyrostla holubinka, navždycky ztracený slyším, jak srdce cinká. Ach, lásko, lásko z hermánku,

Dej si pozor na orlice, ne ty v oblacích. Ze zvířat se stávají dravci, až na státních znacích. Dej si pozor na vojáky, zvlášť ty bez meče. Kvůli těm, co válčí slovy, nejvíc krev teče. Klej.

Co jsi to zase vymyslela? Ty máš nápady. Výstřihy jsou pro polibky, a ne pro hady. Na to jsi snad trochu mladá, ležet ve kryptě. Podívej, jak slunko svítí, hezky je v Egyptě. Klid.

občas vrátí, tichý smích z konce opratí. Už brzy pastuškové

0: Všechno se to přežene rychle jak rýma, sběrači odpustků musí do Říma. Budeme spaseni, ale kdo nás vlastně spase?
1: Živá voda v moři hudby. Radio

Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy třetí víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovy Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol., Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz.

0: CZ. Takže třetí víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk Honza Hroch.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

jako blesk se ke mně blíží. Až oči rukou přikrývám, tak sedej, mám čas a kam chceš vzít.

0: na začátku světa, hned ze samého kraje. Člověk zkouší projít božím zákazem, za trest je pak vyhnán ze zahrady ráje. Začne lovit zvěř a obdělávat zem, pokud vím, mám v bolestech se rodit, v životě starostmi se brodit, za svůj hřích. A na konci své cesty nemá vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Běží roky, staletí a člověk hledá způsob, jak obejít nemoc, jak život nadstavit. Mikroskopem proniká do útrob, laserová souprava chystá zkušební vrt. Uhlíkatá ocel skalpele se blízká v dlani, ve snaze do nemocných tkání zdraví orgánů všich. Transplantace nechce zrůstat, v těle se něco brání, zbývá poslední klán, pečet imunity rozlomit. Do hry vstoupí kapacity všech vyspělých zemí a karta padá na černý kontinent. Kapské město hlásí první mezi všemi, profesor Barnard a jeho šťastný pacient. Pokud vím, tak do všech řečí světa je přeložena věta, že člověk bude zbaven prokletí. Po velkém kroku vědy i medicína vzkvétá, končí se 60. léta 20. století. Po světě se povídá, že roznesli ho nejspíš vrány. Někdo zase tvrdí, že se šíří sám. Rozmotejme fábory a otvírejme brány. Elixír naděje přichází k nám. Až nikdy nikdo nikomu v bolestech nebude se rodit, v životě starostmi se brodit, bude smazán hřích. To jenom my na konci cesty nebudeme vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih.
1: Kdyby tady byla

Řemeslo zlý a starý mám. Těžko se líbit bude vám. Mě nikdo z lidí nemá rád. Pro úřad můj

Vesnická tancovačka v povýšené lhotě. Pivo je pod míru a muzika no děs. Jenom ta holka mě drží při životě. Piju a koukám a byl bych jako pes. Co na mě vlastně vidí, že mi dává šanci? Jsem z jiné planety, o generaci zpět. Tahle ta muzika mě těžko svede k tanci. Mě v 17.

Nazaret holka byla vlastně taky lhota. Bydlel tam jeden chlap, je to snad 1000 let. A jedný 16 se chtělo do života. Ten chlap byl jenom tesář, jak jsem čet. Měl ruce drsný jako sukovatý dřeva. Odfošen od rakví,

Ta dívčí vůni pod strakatou látkou. Úlekem o něm měl, jak svatojánek keřích. Marie osamělá, stala se matkou. Té noci v Nazaretě

nechci slyšet, že si dala kafe. Proč tak pořád bezohledně krafe? No tak jsem si tady koupila to kafe, stálo 75 korun, 75 korun. Oni to tady dělají na takový mlejnku nebo co, no to si radši doma udělám instantní 3 a dám si do toho 3 cukry, protože já mám ráda sladký, víte?

No, tak jsem si tady koupila pivo, stálo 35 korun. Za našich mladých let bylo pivo za 3 koruny 50. A to bylo nějaký pivo. A mohli jsme si vybrat, jestli v zelený flašce, anebo v hnědý.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ni skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!
2: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.

řekni mi, kde tě zrovna bota tlačí. Uvařím pro nás bílý kafe z ničeho.

na kůru, v bělostém munduru, hrají na šalmaje, že bránu do ráje neprojdu já. Nebeská honorace, haleluja, má totiž svoje informace, haleluja, co chtějí vědí o člověku, haleluja, mají na to fono.

Nechce se mi zpívat něco o dívce ze čtvrté řady. Co se na mě zazubí a já zpívám jen pro ní. Když vím, že se vždycky najde podivín s ohebnými zády. Někdo, kdo by radši slyšel, jak mi hranu zvoní. Nechce se mi zpívat něco o stichlém opuštěném sále. O rozdané naději a o radosti, která na mě nezbyla. O chvílích, kdy nechci nebo neumím spokojit se s málem. Chci teď zpívat o obludě, která se mi zjevila.

chce se mi zpívat něco o smutku v hotelovém pokoji. O recepční, co mi dává klíče s vlhlou dlaní. O úsměvu, se kterým si připadám jako měsíc na hnoji, když mám pocit, že se na mě dívá i výběrčí daní. Daní ze všech peněz bude bída a daň ze slávy závist. Daní z pravdy nejčistší pak bývá špinavá lež. Zrada bude daní z dobrých přátelství, daní z lásky nenávist, i ze života bude daň. A nikdo se neptá, jestli chceš,

Na výběrčí daní prosím, dejte si laskavě pozor. Vypadají nevinně a úsměv jim na tváři svítí. Stačí ale na chviličku zapomenout, že tu mají dozor. A zítra zbyde po vás jenom pověst a uschlý kvítí. A příští týden zbyde po vás pověst a uschlý kvítí. A za rok zbyde po vás jenom pověst.

0: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovi Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol, Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků Dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk Honza Hroch.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

vzpouzení, slzička dojetí v základním kameni, naděje k dobrotě vrchního pána, jemuž je pokorná.

můj pane, byl jsem prostý a obyčejný po celý život. A za své hříchy jsem zaplatil tam dole. A jsem pořádně hrdý na to, že jsem tady. Jenom jedna věc mi pořád vrtá hlavou. Slýchal jsem povídat o tom, že tady budeme jen tak polehávat, po celý čas hrát na harfy a tak šelijak. No, jestli to tedy má být takhle, tak chci jít pryč. Pryč teď hned. Vždyť jedna z nejhorších dob, které jsem zažil v celém životě, byla, když jsem ležel v žaláři a nic nedělal. A já rád dělám, pane. A věřte, umím dělat dobře. Vždyť já jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice. Tak to by ti přece srdce nedalo, abys pro mě nenašel nějakou práci. Víš, byl bych ti hrozně vděčný a vlastně se mi zdá, že některé ty tvoje cesty ze zlata by potřebovaly opravit. A s chlapci bychom to hrozně rádi udělali.

svými vlasy, dobře, že vyrostla si do krásy. Konečně spolu běží naše časy, promiň, že jsem ztratil vědomí. Poslední dobou často zapomínám, znáš už všechny moje pohromy.

horkou vodou zalila čaj zelený. To byl její oblíbený zvyk, rituál neměný. Posnídala žitný chléb, zapila ho čajem, protáhla si jogou tělo, rozhlédla se krajem.

chlapy, naštokrdli Máňa. Povídej mi, tak se napi, umřel starý Váňa, jež to bydlel u chemičky.

0: jednou chvílí bylo 20 hodin.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
0: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!

0: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.
1: Nikdy nežil jsem moc pěkně.

Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem, jen ať se císař zlobí.

se ryb, kde je jim líp. Zeptej se plameňáků, kdo závidí, nic nevidí. Z té krásy spod oblaků, až spatříš nad sebou stín. Věz, že ti mává sám pan Jurij Gagarin, vlaštovko, leď nás chudé veď. Vlaštovko, leď rychle a teď.

až budeš unavená. Pírka ti pofouká, Máří Magdaléna, Vlaštovko, leď, nás chudé veď.

Já miloval jsem život jako nikdo z vás, jen pro něj jsem byl ochoten si srazit vás. Nezajímali štíty hor a toky řek, přes potoky jsem se

zeleniny. Do frasa mě to žaludku lese jenom. Já můžu jít na rande třeba s mladou Venuší. Dříve jsem tomu měl lítar od kotníku po uši.

0: po 21. hodině.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

nikdy nenajdeš, ta je jen ve mně. Tu nikdy nenajdeš, ta je jen ve mně.

Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovi Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol, Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské Porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit.

ven. Půjdem za nosem a vím, že ještě dnes najdeme skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.

až blízkou se vidle, mihne se pažba, neschopný s vidlemi budu stát jako zrádce. Nejvíc bolí první vražda, nejvíc

svět je parket plný siluet a tak hned tanči tam a zpět, dokud se hraje to, co znáš. Jenže ty šetříš na boty, na šaty a vedle bosí nahatý je naše nová

Když hltáš, nemůžeš být sit. Zkus všechno zapalit a jít.

0: Anna Olivera Kolku.
1: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
0: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
1: Těšíme se na vás!

zase mi vypnul emoční lalok. Chtělo by to lásko, alespoň na lok a na kus řeči trochu zaspomínat. Požádala si mě o kapesník a já ti tenkrát nabít levej rukáv. Do toho začal krásně padat sníh a já najednou štěstí nudli ukáp. Si jemně perlivá jak matony, ale přece jen mě někdy vrtá hlavou. Proč pohled máš jak Hopkins Anthony? Mlčení jehňátek s nacitou pravou. Buď je mě perlivá, vždy je mě perlivá. Je to ve hvězdách, zdali mě ráda máš. Už 25 let to spolu táhnem. Někdy nade mnou lámeš hůl a lkáš, ale jinak všechno dobrý, na co sáhnem. Až umřu, až se přidám k většině, někdy mám pocit, že už je to za pár. Na nebesích se flákat nečině,

dala si mě o kapesník. A já ti tenkrát nabídl levej rukáv. Do toho začal krásně padat sníh. A já najednou štěstím nutli ukáv.

tetujou svět za barevným sklem ztrácí. Pak se začala smát, řekla, to byl jen flirt. Jak se změnila v čajovou růži, než odešla spát.

máslem prošla stěnou mého života. Ptám se autopilota, co si mám počít s touto ženou. Bylo to zvláštní, scházel kyslík, krev se vařila, byla to jízda spanilá a my dva

tajně přát si zůstat aspoň chvíli sami. Pojďme si lhát, to jsme se naučili od táty a mámy. Lhát, že i přesto přesto

sadělky, romány o lásce a o štěstí. A také krásně malovat obrázky dětem nad postýlky, zatím dře do úmoru.

touhy. Zvolna z ní odtéká energie. Duše mě volá po svobodě, ať dojde k slunci přejít.

drž mě prosím za ruku a drž mě za ní dlouho. Nechci víc spát po lesích,

0: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

V tom panoramatu mezi horamatu sleduji panu Pololvici s horní polovicí hřivnatou. Pana Pololvice řízek z Kralevice smažila, mídlem polila se, potom holila se v poklusu. Vypadala směšně, když se bezúspěšně snažila horní polovici dáti k dispozici cirkusu.

V hrsti pero řízek jedl Nero řízek věteli. Vzadu Apeniny, kilo huspeniny v popředí. Vsedl do žiguly, strýce Kaliguly, chcete-li. Vzal na půdělati, jel si údělati prostředí. V stínu Kolosea seděl v Skarose a netušil, že je volovinou hrát si s hořlavinou u latí. Vatra nectilatě, bratranec ti latě vysušil, domy plápolali, požár udolali.

Povím třemi slovy, co se Přemyslovi povedlo. Jeda v čele voje našel uby voje Libuši. Líba drapla dýku, křikla na vladýku nemehlo. Kde si bol tak dlho, by voj popadl ho za uši. A na hrb si ho hodil, pak se k hradu brodil potoky. Zna je našlápneli, někde našrápneli, vyletí. Jeden vylekanec zařval helekanec.

hnamou věru, zahnat nedůvěru k vrchnosti. Když mě kontrolují, i když nametuji, vesluji. Čtu si direnmata a mám dilemata s věrností. Krátce před zatčením, že ji s přesvědčením vesluji. A když na pivo je, myslím na bivo je Zemana.

Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již devátý ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu

Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže třetí víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk Honza Hroch.

některým to se kaže, až nevíš, co se robí. Jestli pomohla by deka nebo teplo mladé roby, kdybych si mohl vybrat, chtěl bych hned a honem, ať to se mnu šla hned a jak

že jsem všechno zažil. Někdy se mi zdá, a to mi vlejvá krev do žil.

Zas přepadla mě dávná nostalgie podobě kaváren a básníků, kdy zařvat na svou fantazii způsobilo u dívek paniku. Dnes mladý chlapec z duší romantika sotva se těší pozornosti žen. A když pak, proč mi ten vůl vole vyká? Jo, to on bude asi postižen. Jo, to on bude

0: básníků, kdy zařvat na svou fantazii hie způsobilo u dívek paniku.
1: V hromadný hrob lidské inteligence, než abych dále takhle položil své ideály mezi zvadlý věnce.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později. V této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Je krátce po jedné hodině. Je krátce po druhé.

Je pár minut po 9. hodině. Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989. Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989. Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989. Je krátce po 10. hodině.

Je krátce po 13. hodině. Před pár minutami bylo 14 hodin. Před pár minutami bylo 15 hodin. Je krátce po 16. hodině. Před malou chvílí bylo 5 odpoledne. Před malou chvílí bylo 18 hodin. Je pár minut po 19. hodině. Před malou chvílí bylo 20 hodin. Je pár minut po 21. hodině. Je krátce po 22. hodině. Před malou chvílí bylo 23 hodin.